0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska míříme k Marsu, kde sonda NASA jménem Maven po víc než 10 letech práce definitivně skončila, ale její data pořád vydávají poklady. Tým vedený vědci z Kalifornské univerzity v Berkeley zjistil, jak vlastně vznikají markanské polární záře. Jak popsal Universe Today, funguje tam takzvaný Dungeho cyklus, tedy stejný mechanismus, který rozsvěcí oblohu nad zemskými póly. Jenže Mars přišel o globální magnetické pole zhruba před 4 miliardami let, takže mu zbyly jen kousky z magnetizované kůry. Výsledkem jsou polární záře v kapesním provedení. Miniaturní, roztroušené, prostě záře v úsporném režimu. Vědci k tomu museli vytáhnout data z magnetometru a dvou přístrojů na měření částic a plazmatu. Studie vyšla v žurnálu Nature Communications. A není to jen krása. Tohle poznání pomůže chránit budoucí roboty i lidské posádky před kosmickým počasím. Držte se planety, já se držím dráhy. Mějte se pozemsky.
0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji ZUN rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte ZUN rádio i vy.

0: korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: přicestovali jsme na začátek srpna roku 1984 a protože je léto v plném proudu, zamířili jsme na jih Jugoslávie, konkrétně do chorvatské dolní valy rybářské vesničky Drveník, abychom navštívili konobu Bukaru, kterou zde otevřel za podpory své rodiny Nikša Ivičevič na konci června.
1: A nejprve byl jeden elektromonter, který je postal vlastník obrta a tak na konci 10 do 15 godina jsem educíral se.
0: Nikša bez kuchařského vzdělání a jak sám říká, umí uvařit jenom vajíčka a čaj, zatoužil po místě, kde by se lidé setkávali nad dobrým jídlem a tak se učí od maminky její kuchařský Ač se může zdát šílené, že si mladý elektromontér otevře restauraci, konoba Bukara se 6 stoly a sadou nádobí, které dostal ke svatbě, vzkvétá.
1: Prakticíral jsem mojou mamu, která mě byla tu hlavná, i ona jsem postal tak posle toliko godina postal sam šef, odnosno master šef, odnosno majster prvog reda sa titulama bla bla svašta nešto.
0: Aby Nikša dokázal, že je na pravém místě, vrhne se do studia a velmi rychle se za pár let vypracuje mezi špičky chorvatské gastronomie, opírajíc se především o dar Jadranu. Získá desítky světových gastronomických cen, počínaje s kostnou chobotnicí na Buzaru, přes speciální úpravy ryb až po inovace tradičních chorvatských receptů.
1: Byla tu i chobotnice, mám já još inovaciju, još u kulinarstvu, napíšem knihu, pa ćemo.
0: Rodinná konoba Bukara v Drveníku se stane vyhledávaným místem chorvatského kulinářského umění a Nikša Ivičevič, přezdívaný Bukara, bude v naší době nejmocnějším mužem v oblasti, stojícím za rozvojem turistického ruchu na Makarské riviéře.
1: Já nejsem já nejmocnější.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální web hostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Netflix konečně přihrává novou animovanou taškařici Rickyho Gervais Ellie Katz a čtvrtou řadu španělské komedie Muertos SL. Prime Video nabízí dystopický sci-fi thriller Corrida dos Bichos a Disney Plus přineslo retro střepy Ryana Murphyho. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Gandhi was right. Bitches be tripping.
1: I don't think Gandhi said that.
0: Doesn't matter who said it, but my point is, he was right.
1: Who?
0: Gandhi.
1: Who do you think Gandhi is? What does he look like? Describe the person you're thinking of.
0: Big, cool dude.
1: Not Gandhi.
0: Loads of chains.
1: Nah, not Gandhi.
0: Fucking angry motherfucker.
1: No, again, not him.
0: Fuck off, Gandhi.
1: Little round glasses.
0: Fuck off.
1: And he
0: fuck right
1: led
0: off.
1: India to independence in 1947.
0: He sounds like a right cunt.
1: Mm. I mean,
0: get your fucking
1: generally he's
0: stupid fucking
1: the opposite
0: toga
1: way.
0: Face out of my fucking ass.
1: Okay. I mean, he was assassinated in the end, so...
0: Twat.
2: Action! Na Netflix konečně dorazil nový animovaný sitcom pro dospělé od milovníka zvířat, nekorektního humoru a dokonalé trapnosti. Žervéčka. Toulavé kočky. Za projektem stojí britský komik Ricky Gervais, který seriál vytvořil, napsal a spolurežíroval s Elliotem Dearem. Jeho výtvory jste nemohli minout, je autorem skvělých sitcomů Extra, Scandal nebo Dojemného Afterlife. V LA Cats sledujeme partu toulavých britských koček ze všech koutů kočičí společnosti, jak se perou o přežití v drsném lidském světě, hledají trochu společnosti a mezi jednotlivými eskapádami stíhají filozofovat o smyslu života i o úplných banalitách. Od vtipného přes absurdní až po překvapivě dojemné, přesně jak tu u Gervaise známe. Postavám propůjčili mimo jiné Cary Goodleman, Tony Way nebo David Earl. Šestidílný komediální animák Ricky Gervais, Toulavé kočky, najdete nyní na Netflixu. Měl.
3: How do you want to die?
4: Big fight.
3: Bosh. Yeah. How do you want to die?
4: Hand job.
3: How would you die of that?
4: Don't know, I panicked.
1: Do you want to think about it?
4: Yeah, I've gone off the idea.
1: Okay, what then?
4: Parkinson's.
0: Fucking hell. This is Lara.
5: Hello.
0: I'm not committed yet, but...
5: What?
0: I'm keeping my options open.
5: Oh, are you?
6: Same here.
5: You?
6: I've got loads of options.
0: You haven't got any
6: have
0: fucking
6: you?
0: Options.
6: Yes, I have.
0: Like
6: last night.
0: What did you do last night?
6: Fucked a rat.
7: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: controlar um bicho. Privilégio de poucos faz a alegria de muitos.
1: Na Prime Video najdete brazilský dystopický thriller Corrida dos Bichos, nebo chcete-li Beast Race. Za kamerou stojí mimo jiné Fernando Meirelles, tvůrce legendárního Města bohů, takže o syrovou brazilskou atmosféru bude postaráno. Film se inspiruje skutečným ilegálním fenoménem zvaným Jogo de Bicho, brazilské zvířecí loterie. Píše se dystopická budoucnost a Rio de Janeiro leží v troskách. Z někdejší sázkové hry se stal brutální závod, ve kterém každý běžec zastupuje jedno zvíře a riskuje život o výhru, která mu může změnit osud. Háček je v tom, že aby se člověk mohl závodu účastnit, musí dát do zástavy jiného člověka a svého blízkého dostane zpátky jen ten, kdo vyhraje. Pro chudé je to symbol útlaku, pro zbytek jen další zábava, na kterou se sází. Když se zástavou jednoho ze závodníků stane sestra idealisty Mana, který proti téhle hře vždycky bojoval, vydává se jí zachránit a možná přitom zastavit celou tu krvavou mašinérii jednou provždy. V hlavních rolích se představí Mateus Abreu, Rodrigo Santoro, Isis Valdere nebo zpěvačka Anita. Beast Race startuje na Prime Video už dnes.
2: O bicho vai pegar!
3: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Antes de ayer pensé en nombrar a Chemi. Y ayer me dije, Dama Su tiene más experiencia.
1: Es como elegir entre que te mande un niño de 10 años o Satanás.
2: Fenomenal.
1: Casi que prefiero un niño.
3: Na Netflixu se dnes objevuje už čtvrtá řada španělské černé komedie Muertos SL, tedy Death Inc. Sitcom z prostředí rodinného pohřebního ústavu, kde se umírá spíš vtipně než smutně, otevírá novou řadu velkou otázkou. Kdo usedne do vytoužené ředitelské židle? Femi má jasno, navrhne, že to místo vezme jen na chvilku, akorát na to, aby po sobě zanechal stopu, a pak ať klidně nastoupí Dámaso. To pochopitelně přivádí k šílenství obchodníka, který balancuje mezi tím, jak nového šéfa podrazit a nechutným patolízalstvím. Jemimu mezi tím hlava nezahálí a začne zavádět nová opatření, která by možná fungovala kdekoliv jinde, jen ne v pohřebním ústavu. V hlavních rolích nechybí Carlos Areces, Amaya Salamanca nebo Diego Martín. Čtvrtou řadu Muertos SL najdete nyní na Netflixu.
4: Marie siendo el eterno sucesor. Ilusión, hostia.
5: Otro director más para marearlos.
6: Yo solo quiero jubilarme.
7: Cada día voy a poner en marcha una idea revolucionaria que sacaré de este bote.
8: One day, one boom.
6: Boom. Qué mal me cae.

0: Being a teenager in 1981 was, perhaps, the last moment of our youth.
1: Tell me about this story.
0: It's about a group of young people.
1: Does it have sex in it?
0: Yes.
1: Pink cocaine.
2: Cocaine? As in drugs?
1: Male hookers.
0: That too.
1: Everyone loves a good coming-of-age story.
3: Na Disney Plus je nový mysteriózní thriller Střepy. Za seriálem stojí nezaměnitelný Ryan Murphy a jde o adaptaci poloautobiografického bestselleru Bretta Easton Ellise, autora amerického Psycha. Příběh Ellis původně vyprávěl jako podcast na svém Patreonu a teprve potom z něj vznikl román, jehož hlavní hrdina se jmenuje přímo Brett Easton Ellis. Děj nás zavádí do Los Angeles roku 81 mezi partu bohatých středoškoláků z elitní školy Buckley. Jejich bezstarostný život plný drog a večírků naruší dvě věci najednou. Příchod charismatického nového spolužáka a řádění sériového vraha přezdívaného Troller. Cesta na obrazovky přitom nebyla zrovna klidná. Projekt původně vyvíjelo HBO, režírovat ho mělo Luca Guadagnino, jenže po kreativních neshodách vše spadlo pod stůl a projektu se nakonec ujal právě Murphy, který ho vyrobil pro FX. Za pozornost stojí i obsazení. V jedné z prvních velkých rolí se objeví Homer Gere, syn Richarda Gera, dále topmodelka Kaya Gerber, Wes Bentley nebo even Rachel Wood a svůj herecký debut si tu odbude popová zpěvačka Hayes Warner. Retro thriller Střepy najdete nyní na Disney+.
0: It's the beginning of our senior year.
4: We're gonna roll the school,
0: don't we already?
5: Principal said I should come say hi.
6: Wanna join us?
7: I'd love to.
8: Tak co? Dobrý?

Ještě se mrkneme, co nového tento týden přibylo na streamovací platformy, až že toho není málo. Začneme na Apple TV Plus, kde je jednička týdne. Vrací se Ted Lasso, už čtvrtá řada srdeční komedie s Jasonem Sudeikisem a nejsympatičtější trenér světa tentokrát přebírá druholigový ženský fotbalový tým. Mé jasné doporučení pro dobrou náladu. Disney Plus jede také ve velkém. Nesmrtelná Futurama se hlásí už se 14. řadou. Další porce sci-fi absurdity od tvůrců Simpsonových. Vedle toho tu máme svůdný mysteriózní thriller Střepy od Ryana Murphyho podle Ellisova bestselleru, kde v Los Angeles roku 81 řádí mezi bohatými maturanty sériový vrah. Přidává se k dokumentární krimisérie Zrada, tajemství a lži o lidech, kterým jejich nejbližší obrátili život na ruby. A pro fanoušky Hvězdných válek je na Disney Plus druhá řada animovaného Star Wars Vision Presents. Netflix má tento týden nabito. Španělská černá komedie z pohřebního ústavu Muertos SL se vrací se čtvrtou řadou. Ricky Gervais rozjíždí nekorektní animovaný sitcom Toulavé kočky, můj tip pro milovníky drsného žervéčkovského kočičího humoru. Na Netflixu je i druhá řada 100 roků samoty podle Markéze. Dál je tu klaustrofobní sci-fi thriller The Last House, kde uvězněná rodina bojuje o přežití ve vlastním domě. Korejská romantická komedie Our Sticky Love, třetí řada teenage romance My Life with the Walter Boys a Netflix přidal i dokumenty Big Chicken o naší globální posedlosti smaženým kuřetem a švédský Inside the Truster Scandal o jednom z největších finančních podvodů severu. Prime Video přihazuje brazilský dystopický sci-fi thriller Beast Race, ve kterém se v troskách Ria běhá smrtící závod, a coming of age mysteriózní drama Sterling Point o dívce, která zdědí tajemný ostrov. A nakonec Sky Showtime přináší třetí řadu špionážního thrilleru Lioness se Zoe Saldanou a Nicole Kidman. A zítra dorazí na Sky Showtime dojemná dramedie My Mother's Wedding, kde se Scarlett Johansson, Sienna Miller a Emily Beecham vrací domů na už třetí svatbu své dvakrát ovdovělé matky. Tak a to je kompletní streamingová nálož tohoto týdne. O program máte postaráno. Hovk!

půlnoc, Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Pokud si nemůžete vzpomenout na titul, který vás zaujal, projděte si pravidelný páteční přehled, kde najdete všechny tituly, které jsme podrobně tento týden probírali a který už teď najdete na našich stránkách zunradio.cz. Díky, že pravidelně ladíte Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.

co je to DAB+? Digitální nástupce analogového FM vysílání. Chcete poslouchat moderní rádio v digitálu? Tak to potřebujete přijímač podporující DAB+. Všechna současná rádia z DAB i nadále přijímají FM. Takže až si budete pořizovat nové rádio, tak ať je i z DAB, protože přeci nechcete vykupovat staré skladové zásoby, že? Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

0: superech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.

0: od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan z gatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak

že pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: Prodáno!
4: Veacom. Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: SIEM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Jste slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
0: NISMA Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifactor.
0: Penetrační testy. Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.radiofine.io.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
2: Večeře, jak na pitevně.
3: Mami, já už nemám hlad.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
5: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Káva voní, beaty hrají, víkend začíná. Zun Radio a Courtyard by Marriott Brno vás zvou na Breakfast Beats. Jedinečné spojení atmosféry venkovní terasy, lákavých snídaňových pochoutek a pohodové hudby, kterou vám naservíruje Zun Radio DJ Andrea Fiorino. Breakfast Beats každou letní sobotu od 10 do 13 hodin na terase restaurace Jasmine Bar and Dining před hotelem Courtyard by Marriott Brno. Více na jasminebrno.com a na sociálních sítích. Breakfast Beats.
7: Tak co? Dobrý?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zda tvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
6: Powerplay. Zun Radio.
7: Hraj funk!

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. Sky Showtime dnes nasazuje smutný song, Netflix doručil sci-fi horor Úkryt nebo past a také dokument Truster Pozadí skandálu. A Mumie se dočkala dalšího obsazení. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: not a sex symbol. I just want to entertain people.
1: I don't want to be a hairdresser. I want to sing. I want to dance. I want to garden. I want a cat.
0: I need something big. I need something new.
2: Na Sky Showtime dorazil hudební film inspirovaný skutečným příběhem Smutný song. Mike se živí tím, že po zábavných show zpívá písničky slavnějších interpretů. Podobně se životem protlouká i Claire, kterou osud zrovna nešetří. A když se ti dva potkají, je z toho láska jako trám, navzdory všem trpkým zkušenostem. A protože jim to spolu funguje mimo pódium, rozhodnou se spojit síly i profesně. Založí tribute kapelu Lightning and Thunder, která hraje výhradně repertoár Neila Diamonda. Od skromných začátků v garáži a koncertů v zapadlých barech se propracují až k nečekané slávě. Jenže pak přijde tragédie a oni zjistí, že to jediné, o co se dá při vstávání ze dna opřít, je ten druhý. Režie se ujal Craig Brewer, tvůrce Hustle and Flow. Mike a Claire hrají Hugh Jackman a Kate Hudson. A právě Kate si za svůj výkon vysloužila nominaci na Oscara, Zlatý globus i cenu BAFTA. Takže tribute kapela z garáže ji nakonec dovedla dál než leckterý originál. Smutný song můžete nyní sledovat exkluzivně na Sky Showtime.
0: We should call ourselves Lightning and Thunder.
3: Things we gotta catch up on.
4: So you be lightning and I be thunder.
0: Yeah. You.
4: That is not very professional of me, but I've been wanting to do it for like a whole.

Mumie se vrací a s ní i tváře, které jsme v poušti neviděli přes 20 let. Chystané čtvrté pokračování Mumie, které natočí dvojice Matt Bettinelli-Olpin a Tyler Gillett, známá jako Radio Silence, potvrdilo další tři jména do obsazení. Tím nejsledovanějším je Odette Fair, představitel medžajského náčelníka Ardeta Báje, tedy toho charismatického jezdce na černém koni, který kdysi pomohl zastavit Imhotepa. Podle serveru Deadline se vrátí i Kevin J. O'Connor jako Benny Gabor, bývalý legionář ve službách Imhotepa. Toho jsme naposledy viděli v 99., jak se chystá posloužit jako večeře hejnu masožravých skarabů. K ním se přidá nováček Numan Ajar, a to všechno vedle už dříve oznámených návratů Brenna Frasera a Rachel Weisz a Johna Hany. O ději zatím tvůrci mlčí jako hrob, ale všeobecně se čeká, že film naváže přímo na Mumie se vrací. Natáčet se má začít ještě letos v Londýně a v Maroku. Do kin by Mumie číslo 4 měla dorazit v říjnu příštího roku. Těšíte se?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zdatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz

0: scooter
1: Mom,
0: in the house.
1: Mom, let's go.
2: Go wait in the car.
3: Don't rush me.
2: I'm not. I'm hiding from our children.
4: That won't open.
5: I think we're trapped in here.
6: Na Netflix dorazilo klaustrofobní sci-fi s názvem Úkryt nebo past, v originále The Last House. Obyčejná rodina se jednoho dne prostě ráno nedostane z vlastního domu. Dveře nepovolí, okna nerozbijete a nikdo zvenčí nepřichází. Rodina proto přežívá na zbytcích jídla a snaží se přijít na kloub tomu, jaká síla ji uvnitř drží. Režie se chopil Louis Leterrier a to je docela překvapení. Muž, který točil Rychle a zběsile, Podfoukáře nebo Kurýra, tentokrát vyměnil benzín a exploze za komorní psychologické sci-fi. Sám přiznal, že námět čerpá přímo z klaustrofobních pocitů z dob covidových lockdownů. V rolích zoufalých rodičů se představí Wagner Moura, pro mnohé navždy Pablo Escobar ze seriálu Narcos a Greta Lee, kterou si diváci pamatují z oceňovaného dramatu Minulé životy. Mimochodem natáčelo se pod přísným utajením. Film dlouhé měsíce nesl jen nic neříkající pracovní název 11817 a svůj skutečný titul odhalil Netflix až s prvním trailerem. Hororové sci-fi Úkryt nebo past, tedy The Last House, najdete nyní na Netflixu.
7: Oh my God.
8: It's not just us.
9: The whole world.
10: But most importantly, we have each other.
11: I saw someone outside today.
12: What is something out there? It's keeping us trapped.

0: hjärnan bakom det förmodade svindleriet är en 33-årig stockholmare.
1: Huvudmannen i Trustor härvan är Joakim Posner.
2: Joakim Posner, den man som misstänks vara hjärnan bakom svindeln.
3: Na Netflixu se objevil také fascinující švédský kriminální dokument Truster pozadí skandálu. Na jaře roku 1997 koupilo 5 lidí investiční společnost Truster. Na papíře vypadalo všechno naprosto v pořádku. O 3 měsíce později se ukázalo, že šlo o podvod a Švédsko mělo na krku jednu z největších finančních kauz své historie. Do dneška přitom nikdo pořádně neví, co se tenkrát stalo, kdo za co mohl a jak spory, které se táhly ještě dlouhá léta potom, poznamenaly životy zúčastněných. Hlavní mozek celé operace Joakim Posener zmizel beze stopy a pak se 30 let úspěšně schovával před Interpolem i švédskou policií. Režisérce Karin af Klintberg se ho ale podařilo najít, takže tento dokument staví vedle sebe výpovědi lidí, kteří u toho tehdy byli, i toho, kdo celou věc odhalil. 30 let na útěku a nakonec ho vypátrá dokumentaristka. Interpol se otřesl v základech. Dokument Truster pozadí skandálu najdete nyní na Netflixu.
4: Nu har polisen fått upp ett nytt spår som var Posner kan ha gömt sig.
5: Det pratades om Moskva, Tel Aviv, Rio de Janeiro,
4: Barbados, Irak och ett otal andra länder har nämnts.

Ještě než se rozloučíme, tak mám pro vás přehled všeho nového, co přibylo do českých kin minulý čtvrtek, tedy 6. srpna. Největší jméno mám bezesporu Pedro Almodóvar a jeho Hořké svátky. Stárnoucí režisér Raúl píše příběh o ženě, která na Lanzarote utíká před životní krizí, jenže postavy jeho vyprávění začínají podezřele připomínat jeho vlastní blízké. Almodóvar se s ním vrátil do hlavní soutěže v Cannes. Na opačném konci žánrového spektra stojí hororový zmrzlinář Eli Rotha. Do ospalého městečka přijede v horkém létě zmrzlinář s veselou melodií, jenže po prvním soustu se děti začnou chovat víc než znepokojivě. V kinech je nově také francouzská komedie Americký sen, inspirativní příběh dvou outsiderů, kteří změnili tvář světového basketbalu od producentů nedotknutelných. Česká produkce nabízí komedii 6 gramů. Čtyři otcové v čele s Ondřejem Vetchým a Jiřím Mádlem se sejdou v tělocvičně, protože se u jejich synů na lyžáku našel sáček s bílým práškem. Každý má samozřejmě jistotu, že je v tom jeho dítě nevině. Z dokumentů dorazily do kin 2 deci tuše. Esther Geislerová v nich skládá portrét svého předčasně zesnulého otce, japanologa a kaligrafa Petra Geislera z rodinných archivů a dopisů mezi šedí normalizace a pulzujícím Tokiem 80. A na závěr zábava pro drobotinu. Můžete vyrazit na tlapkovou patrolu Dinosauří film, kde psí záchranáři zachraňují dinosaury před starostou a probuzenou sopkou. A pro ty úplně nejmenší píďata je v kinech pásmo Kinošpunti a Kapibary. Krátké povídko

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Jste slyšeli
3: o Zero Trust Architecture?
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint detection, lock management, SOC jako služba.
3: Recovery plan.
1: Endpoint detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Radio.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si opět naladili Půlnoc v Hollywoodu, kterou pro vás vysíláme pravidelně každý den na Zun Radio, které vám k tomu servíruje tu nejlepší muziku v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. 12. srpna 2026 se přes Grónsko, Island a severní Španělsko přežene úplné zatmění slunce. A hned vzniká lákavá otázka. Mohla by se během té chvíle temnoty ukázat i polární záře? Podle portálu space.com je odpověď opatrné ano. Astronom Tom Kers vysvětluje, že obloha při zatmění potemní asi jako za občanského soumraku, kdy záři vidět lze, i když vzácně. Jenže pozorovatelé budou pod denní částí polárního ovalu, takže by potřebovali geomagnetickou bouři kategorie G4 nebo G5. Solární fyzik Paul Brekke to zkoušel při zatmění nad Svalbardem a obloha prostě nebyla dost tmavá. Šance je tedy malá, ale nenulová. A protože ve stejný den vrcholí i Perseidy, mohli by šťastlivci nachytat 3 vesmírné divy za jeden podvečer. A jestli záře nepřijde, pořád vám zbude korona. To je pořád lepší program než většina mých 60. let. Mějte se pozemsky.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji ZUN rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte ZUN rádio i vy.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Na natáčení videoklipu Material Girls se v zákulisí potkala královna popu Madonna se začínajícím hercem Seanem Pennem, který měl v klipu malý štěk a primárně pomáhal režisérce s produkcí na place.
1: She's fantastic. I knew she'd be a star. She could be great. She could be a major star. She is a star, George. The biggest star in the universe right now as we speak. I want to meet her. You got it. Anytime, name the place, name anywhere, any street, you got it. Now.
0: Je 16. srpna 1985 a po šestiměsíční známosti se slaví opulentní svatba v Malibu, a to přímo v den Madoniných narozenin a den před narozeninami Seana.
2: Guests included Martin Sheen, Carrie Fisher, Christopher Walken and a pink-haired Cher. The adieus seem pretty traditional. Here's Madge throwing her bouquet from a balcony while Sean dove under her big bouncy skirt to retrieve her garter.
0: Manželství dvou dominantních povah ale nebude procházkou v růžové zahradě. Emoce, žárlivost a Pennovy veřejné výlevy se brzy stanou častým obsahem palcových titulků novin. Ostatně jako sama drama queen bude přihřívat bulvární šílenství.
3: Seen fighting the press, often fighting each other, they became known as the poison pens.
4: The press then has slammed me, I say f*** them.
0: Madonna, jak známo, má zatraceně dobrý cit pro obchod a co táhne. A zdali je to pouze její další marketingový trik, nebo je prostě tak šílená, je otázkou.
5: People might have thought you were a little crazy.
6: Okay, wait a minute.
0: Manželství Madony a Seana Penna vydrží několik let. Tlak okolí a opakované skandály nakonec vyústí v jejich rozvod v roce 1989. A zatímco bulvár žije jejich bouřlivou svatbou, na trh vstoupilo nové album Primitive Love od Miami Sound Machine a my si dáme single s příznačným názvem Bad Boy.

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít den z gatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.

0: Ty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska míříme k Marsu, kde sonda NASA jménem Maven po víc než 10 letech práce definitivně skončila. Ale její data pořád vydávají poklady. Tým vedený vědci z Kalifornské univerzity v Berkeley zjistil, jak vlastně vznikají markanské polární záře. Jak popsal Universe Today, funguje tam takzvaný Dungeho cyklus, tedy stejný mechanismus, který rozsvěcí oblohu nad zemskými póly. Jenže Mars přišel o globální magnetické pole zhruba před 4 miliardami let, takže mu zbyly jen kousky z magnetizované kůry. Výsledkem jsou polární záře v kapesním provedení. Miniaturní, roztroušené, prostě záře v úsporném režimu. Vědci k tomu museli vytáhnout data z magnetometru a dvou přístrojů na měření částic a plazmatu. Studie vyšla v žurnálu Nature Communications. A není to jen krása. Tohle poznání pomůže chránit budoucí roboty i lidské posádky před kosmickým počasím. Držte se planety, já se držím dráhy. Mějte se pozemsky.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan z gatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Přicestovali jsme na začátek srpna roku 1984 a protože je léto v plném proudu, zamířili jsme na jih Jugoslávie, konkrétně do chorvatské dolní valy rybářské vesničky Drveník, abychom navštívili konobu Bukaru, kterou zde otevřel za podpory své rodiny Nikša Ivičevič na konci června.
1: A nejprve byl jeden elektromonter, který je postal vlastník obrta a tak na konci 10 do 15 godina jsem educíral se.
0: Nikša bez kuchařského vzdělání a jak sám říká, umí uvařit jenom vajíčka a čaj, zatoužil po místě, kde by se lidé setkávali nad dobrým jídlem a tak se učí od maminky její kuchařský Ač se může zdát šílené, že si mladý elektromontér otevře restauraci, konoba Bukara se 6 stoly a sadou nádobí, které dostal ke svatbě, zkvétá.
1: Prakticíral jsem moju mamu, která mě byla tu hlavná i ona jsem postal tak posle toliko godina postal sam šef, odnosno master šef, odnosno majster prvog reda sa titulama bla bla svašta nešto.
0: Aby Nikša dokázal, že je na pravém místě, vrhne se do studia a velmi rychle se za pár let vypracuje mezi špičky chorvatské gastronomie, opírajíc se především o dar Jadranu. Získá desítky světových gastronomických cen, počínaje s kostnou chobotnicí na buzaru, přes speciální úpravy ryb až po inovace tradičních chorvatských receptů.
1: Byla tu i chobotnice, mám já još inovaciju, još u kulinarstvu, napíšem knihu.
0: Rodinná konoba Bukara v Drveníku se stane vyhledávaným místem chorvatského kulinářského umění a Nikša Ivičevič, přezdívaný Bukara, bude v naší době nejmocnějším mužem v

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: Lisva Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Log Management, Sofia
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifactor.
1: Penetrační test, Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: tibercentru.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
6: Někdo stojí tamhle v rohu.
5: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
9: Vkus.
8: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
10: Powerplay.

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. 12. srpna 2026 se přes Grónsko, Island a severní Španělsko přežene úplné zatmění slunce. A hned vzniká lákavá otázka. Mohla by se během té chvíle temnoty ukázat i polární záře? Podle portálu space.com je odpověď opatrné ano. Astronom Tom Kers vysvětluje, že obloha při zatmění potemní asi jako za občanského soumraku, kdy záři vidět lze, i když vzácně. Jenže pozorovatelé budou pod denní částí polárního ovalu, takže by potřebovali geomagnetickou bouři kategorie G4 nebo G5. Solární fyzik Paul Brekke to zkoušel při zatmění nad Svalbardem a obloha prostě nebyla dost tmavá. Šance je tedy malá, ale nenulová. A protože ve stejný den vrcholí i Perseidy, mohli by šťastlivci nachytat 3 vesmírné divy za jeden podvečer. A jestli záře nepřijde, pořád vám zbude korona. To je pořád lepší program než většina mých 60. let. Mějte se pozemsky.
0: Trpíte depresí? Netrpte.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: This right here is a power play.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Jednou za čas uděláme výjimku a zaskočíme do jiného času. Myslím, že je to teprve po druhé, ale tentokrát prostě nemůžu jinak. Dostáváme se do pozdního podzimu roku 2024. Při plánování budoucích výletů do historie jsem narazila na skvost, který prostě musím mít na únorové single story roku 1995. Děj se, co děj. Já vím, je v těch časech trochu zmatek, ale co naplat, v tomhle zmatku už žiju, no, víc jak 5 let. CJ McIntosh, úžasný to britský DJ a producent, se ujal nového uskupení Love Happy, které pod jeho producentskou kuratelou vydalo 6. února 1995 svůj debutový single. A přesně ten musím mít, jenže nikde není k sehnání. Bow teda nažavil drát, pátral a koupil jeden z mála existujících fyzických nosičů v Británii. Single má s dostatečným předstihem dorazit k nám, abych ho mohla zařadit do single story. Měsíc pryč, 2 měsíce pryč a single Message of Love od Love Happy nikde.
0: To ne!
1: Message of Love se ztratilo v Anglii. Tak znovu, koupit, poslat, stále je dost času. Měsíc pryč, 2 měsíce v trapu a nic.
2: Je tohle možný?
1: Půli února 2025 zpráva z celnice, že posílají balíček zpět do Anglie. Tentokrát zaúřadovala Česká pošta a nedala vědět, že zásilku převzala. Jak jinak? Co bychom si bez České pošty počali? A tak tu máme kolečko číslo 3. Ne? 4. Stornovat celou operaci a znovu koupit už zakoupené CD Message of Love od Love Happy.
0: To ne!
3: Taková přetucha, že to skončí špatně.
1: Po cestě, která trvala skoro 3/4 roku, třímám konečně v rukou CD single, který si dopřál neuvěřitelnou cestu napříč Evropou tam a zpět a setkal se s neuvěřitelným počtem lidí, kteří ho řádně v rukou potěžkali a který zanechal takovou uhlíkovou stopu, jako snad žádný single v historii. Nakonec Message of Love ale dorazilo a stálo to za to.
4: It was really what I wanted to do and I listened to all the songs. I thought they were all brilliant. And I felt really, really deeply excited about what I was doing.
1: Možná se uskupení Love Happy do hudební historie nezapsalo desítkami hitů a tipnu si, že nikdo z vás o nich nikdy ani neslyšel, ale tenhle single, jako i jejich jediné album, si místo v šuplíku prostě nezaslouží. Je to čistý destilát 90-kové klubové energie a nakonec i důkaz, že Message of Love se k nám občas musí probojovat složitější cestou.
5: This isn't so bad, huh?
6: Fucking A.
5: Fucking

0: podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.

Vyzerá to tak, že to neskončí. To nádherné teplé dni. Brothers in Arts. Ďalší groove.

Thank you.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zda tvá.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety ověřené.

0: přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
0: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Náš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Prodáno!
4: Veacom.
5: Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

Inak pozdravím Kapku, Dominika. Prajem vám šťastnú cestu na východ, Marečko.

0: Bez CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: Lisba Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, Sokia
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection,
2: Multifactor.
0: Penetrační test, Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.radiofine.io. V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
1: Večeře, jak napijte v ně.
2: Mami, já už nemám hlad.
0: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Káva voní, beaty hrají, víkend začíná. Zun Radio a Courtyard by Marriott Brno vás zvou na Breakfast Beats. Jedinečné spojení atmosféry venkovní terasy, lákavých snídaňových pochoutek a pohodové hudby, kterou vám naservíruje Zun Radio DJ Andrea Fiorino. Breakfast Beats každou letní sobotu od 10 do 13 hodin na terase restaurace Jasmine Bar and Dining před hotelem Courtyard by Marriott Brno. Více na jasminebrno.com a na sociálních sítích. Breakfast Beats.
6: Tak co? Dobrý?

Toto sú Kimberly Davis a Shapeshifters. Love's been waiting.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak

že pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Powerplay.

0: Chcete do života s nízkým očekáváním? A nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme hodně daleko, až k Plutu, kterému se právě sráží atmosféra. Doslova. Jak popsal portál space.com, tým astronomky Amandy Sikafúzové sledoval, jak Pluto přechází před vzdálenými hvězdami a z toho, jak hvězdné světlo pomalu slábne, místo aby zhaslo naraz, změřil tlak jeho řídkého dusíkového ovzduší. Výsledek? Mezi rokem 2021 a 2023 klesl tlak o 16%. Atmosféra začíná namrzat na povrch jako jinovatka. Pluto se totiž od Slunce vzdaluje už od roku 1989 a nejdál bude až v roce 2114. Při teplotě minus 230 stupňů Celsia je to prostě chladnička, která si sama vypnula topení. A pak se zase přiblíží, jinovatka se vypaří a atmosféra se vrátí. Vesmír má trpělivost, kterou my ostatní jen předstíráme. Tak si užijte večerní oblohu a kdyby vám byla zima, vzpomeňte si na Pluto. Mějte se pozemsky.
3: Power.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Myslíte, že máte dost?

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Vy jste si jajaj?
2: Ne, jste na francouzském území.
3: Carlos ou Johnny ou Salem, ses deux autres surnoms, s'appelleraient Vladimir Ilich Sanchez.
4: Venezuelana Ilich Ramirez Sanchez, známého jako Carlos Chacal, konečně dobíhá spravedlnost.
5: Lors de sa conférence de presse hier, Charles Pasqua a livré très peu de détails sur l'arrestation et sur le transfert de Carlos.
4: 14. srpna 1994 je Chacal zatčen v sudánském Chartúmu, krátce po údajné liposukci, kde byl v nemocnici zajat a následně převezen do Paříže.
6: He's more like a traditional villain, he's a mafia man rather than a world revolutionary leader.
4: Chacal, oddaný marxista-leninista, chráněnec východoněmecké štázy KGB a jeden z nejznámějších politických teroristů své éry, se bude zodpovídat za bombové teroristické útoky na francouzském území.
7: He's a very polite man. He likes flowers and he likes good wine and beautiful women and he always smiles and at the same time he can shoot without blinking, keeping his smile.
4: Carlos Chacal bude v průběhu let postupně odsuzován na doživotí za spáchané útoky a z vězení už nevyjde. Doufejme, že ho odtamtud někdo nevypáčí, protože po roce 2000 se poblázní do islámského terorismu.
6: He's evil in the sense.
4: A my už tu máme debutovou novinku z Anglie od Duke. So in love with you.

0: things that make you go,
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít Danska tvá.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
7: Vkus.
1: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. Sky Showtime dnes nasazuje smutný song, Netflix doručil sci-fi horor Úkryt nebo past a také dokument Truster Pozadí skandálu. A Mumie se dočkala dalšího obsazení. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: sex symbol. I just want to entertain people.
1: I don't want to be a hairdresser. I want to sing. I want to dance. I want a garden. I want a cat.
0: I need something big. I need something new.
2: Na Sky Showtime dorazil hudební film inspirovaný skutečným příběhem Smutný song. Mike se živí tím, že po zábavných show zpívá písničky slavnějších interpretů. Podobně se životem protlouká i Claire, kterou osud zrovna nešetří. A když se ti dva potkají, je z toho láska jako trám, navzdory všem trpkým zkušenostem. A protože jim to spolu funguje mimo pódium, rozhodnou se spojit síly i profesně. Založí tribute kapelu Lightning and Thunder, která hraje výhradně repertoár Neila Diamonda. Od skromných začátků v garáži a koncertů v zapadlých barech se propracují až k nečekané slávě. Jenže pak přijde tragédie a oni zjistí, že to jediné, o co se dá při vstávání ze dna opřít, je ten druhý. Režie se ujal Craig Brewer, tvůrce Hustle and Flow. Mike a Claire hrají Hugh Jackman a Kate Hudson. A právě Kate si za svůj výkon vysloužila nominaci na Oscara, Zlatý globus i cenu BAFTA. Takže tribute kapela z garáží nakonec dovedla dál než leckterý originál. Smutný song můžete nyní sledovat exkluzivně na Sky Showtime.
0: We should call ourselves Lightning and Thunder.
3: We got things we gotta catch up on.
4: So you be lightning and I be thunder.
0: Yeah.
4: That is not very professional of me, but I've been wanting to do it for like a whole.
5: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Mumie se vrací a sní i tváře, které jsme v poušti neviděli přes 20 let. Chystané čtvrté pokračování Mumie, které natočí dvojice Matt Bettinelli-Olpin a Tyler Gillett, známá jako Radio Silence, potvrdilo další tři jména do obsazení. Tím nejsledovanějším je Odette Fair, představitel medžajského náčelníka Ardeta Báje, tedy toho charismatického jezdce na černém koni, který kdysi pomohl zastavit Imhotepa. Podle serveru Deadline se vrátí i Kevin J. O'Connor jako Benny Gabor, bývalý legionář ve službách Imhotepa. Toho jsme naposledy viděli v 99., jak se chystá posloužit jako večeře hejnu masožravých skarabů. K ním se přidá nováček Numan Ajar, a to všechno vedle už dříve oznámených návratů Brenna Frasera a Rachel Weisz a Johna Hany. O ději zatím tvůrci mlčí jako hrob, ale všeobecně se čeká, že film naváže přímo na Mumie se vrací. Natáčet se má začít ještě letos v Londýně a v Maroku. Do kin by Mumie číslo 4 měla dorazit v říjnu příštího roku. Těšíte se?

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. O Zero Trust Architecture. NISPA Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační test. Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: hyundai.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
0: Vkus.
2: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Hey, no scooter in the house.
4: Mom, let's go!
3: Go wait in the car.
5: Don't rush me.
3: I'm not. I'm hiding from our children.
5: It won't open.
3: I think we're trapped in here.
0: Na Netflix dorazilo klaustrofobní sci-fi s názvem Úkryt nebo past, v originále The Last House. Obyčejná rodina se jednoho dne prostě ráno nedostane z vlastního domu. Dveře nepovolí, okna nerozbijete a nikdo zvenčí nepřichází. Rodina proto přežívá na zbytcích jídla a snaží se přijít na kloub tomu, jaká síla ji uvnitř drží. Režie se chopil Louis Leterrier a to je docela překvapení. Muž, který točil Rychle a zběsile, Podfoukáře nebo Kurýra, tentokrát vyměnil benzín a exploze za komorní psychologické sci-fi. Sám přiznal, že námět čerpá přímo z klaustrofobních pocitů z dob covidových lockdownů. V rolích zoufalých rodičů se představí Wagner Moura, pro mnohé navždy Pablo Escobar ze seriálu Narcos a Greta Lee, kterou si diváci pamatují z oceňovaného dramatu Minulé životy. Mimochodem natáčelo se pod přísným utajením. Film dlouhé měsíce nesl jen nic neříkající pracovní název 11817 a svůj skutečný titul odhalil Netflix až s prvním trailerem. Hororové sci-fi Úkryt nebo past, tedy The Last House, najdete nyní na Netflixu.
5: Oh my God.
3: It's not just us. But most importantly, we have each other.
5: I saw someone outside today.
3: What is something out there? It's keeping us trapped.
2: Trpíte depresí?

0: Hjärnan bakom det förmodade svindleriet är en 33-årig stockholmare.
1: Huvudmannen i Trustor, härvan Joakim Posner.
2: Joakim Posner, den man som misstänks vara hjärnan bakom svindeln.
3: Na Netflixu se objevil také fascinující švédský kriminální dokument Truster pozadí skandálu. Na jaře roku 1997 koupilo 5 lidí investiční společnost Truster. Na papíře vypadalo všechno naprosto v pořádku. O 3 měsíce později se ukázalo, že šlo o podvod a Švédsko mělo na krku jednu z největších finančních kauz své historie. Do dneška přitom nikdo pořádně neví, co se tenkrát stalo, kdo za co mohl a jak spory, které se táhly ještě dlouhá léta potom, poznamenaly životy zúčastněných. Hlavní mozek celé operace Joakim Posener zmizel beze stopy a pak se 30 let úspěšně schovával před Interpolem i švédskou policií. Režisérce Karin af Klintberg se ho ale podařilo najít, takže tento dokument staví vedle sebe výpovědi lidí, kteří u toho tehdy byli, i toho, kdo celou věc odhalil. 30 let na útěku a nakonec ho vypátrá dokumentaristka. Interpol se otřesl v základech. Dokument Truster pozadí skandálu najdete nyní na Netflixu.
4: Nu har polisen fått upp ett nytt spår som var Posner kan ha gömt sig.
5: Det pratades om Moskva, Tel Aviv, Rio de Janeiro.
4: Barbados, Irak och ett otal andra länder har nämnts.
6: 4 důvody pro DAP.

Ještě než se rozloučíme, tak mám pro vás přehled všeho nového, co přibylo do českých kin minulý čtvrtek, tedy 6. srpna. Největší jméno má bezesporu Pedro Almodóvar a jeho Hořké svátky. Stárnoucí režisér Raúl píše příběh o ženě, která na Lanzarote utíká před životní krizí, jenže postavy jeho vyprávění začínají podezřele připomínat jeho vlastní blízké. Almodóvar se s ním vrátil do hlavní soutěže v Cannes. Na opačném konci žánrového spektra stojí hororový zmrzlinář Eli Rotha. Do ospalého městečka přijede v horkém létě zmrzlinář s veselou melodií, jenže po prvním soustu se děti začnou chovat víc než znepokojivě. V kinech je nově také francouzská komedie Americký sen, inspirativní příběh dvou outsiderů, kteří změnili tvář světového basketbalu od producentů Nedotknutelných. Česká produkce nabízí komedii 6 gramů. 4 otcové v čele s Ondřejem Vetchým a Jiřím Mádlem se sejdou v tělocvičně, protože se u jejich synů na lyžáku našel sáček s bílým práškem. Každý má samozřejmě jistotu, že je v tom jeho dítě nevině. Z dokumentů dorazily do kin 2 deci tuše. Ester Geislerová v nich skládá portrét svého předčasně zesnulého otce, japanologa a kaligrafa Petra Geislera z rodinných archivů a dopisů mezi šedí normalizace a pulzujícím Tokiem 80. A na závěr zábava pro drobotinu. Můžete vyrazit na tlapkovou patrolu Dinosauří film, kde psí záchranáři zachraňují dinosaury před starostou a probuzenou sopkou. A pro ty úplně nejmenší píďata je v kinech pásmo Kinošpunti a Kapibary. Krátké povídkové filmy beze slov o muchomůrci, kapibarách a prvním školním dnu. To byly kinonovinky minulého čtvrtku. Hovky.

0: Suggest it's time to sing some happy songs.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
2: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
3: Prodáno!
2: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
3: Prodáno!
4: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
5: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
4: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
5: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
4: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
5: Ne, zrušit.
4: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
5: Já chci prostě někam vyrazit.
4: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
5: Ne, přeskočit.
4: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
5: Cože? Vždyť ty seš robot.
4: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
5: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
4: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
5: Já se chci jen někam podívat.
4: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
5: Chci si užít dan zdatma.
6: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
4: Zadejte cílovou destinaci.
6: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
7: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
3: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
4: Memento mori, krasotinko.

0: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
1: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
2: Prodáno!
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si opět naladili Půlnoc v Hollywoodu, kterou pro vás vysíláme pravidelně každý den na Zun Radio, které vám k tomu servíruje tu nejlepší muziku v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

Midnight Talk. Nicholas Giordano po druhý krát už dneska. No a dnes čiste Organic Deep House Music.

Serious Dancers. Чистый чил. Тут Рид Вейв.

0: 60 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Andrea Fiorino, Master Mix.

like you.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
1: Zero Trust Architecture. Lisba Compliance, sankce až 10 milionů.

0: 65 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska míříme k Marsu, kde sonda NASA jménem Maven po víc než 10 letech práce definitivně skončila, ale její data pořád vydávají poklady. Tým vedený vědci z Kalifornské univerzity v Berkeley zjistil, jak vlastně vznikají markanské polární záře. Jak popsal Universe Today, funguje tam takzvaný Dungeho cyklus, tedy stejný mechanismus, který rozsvěcí oblohu nad zemskými póly. Jenže Mars přišel o globální magnetické pole zhruba před 4 miliardami let, takže mu zbyly jen kousky z magnetizované kůry. Výsledkem jsou polární záře v kapesním provedení. Miniaturní, roztroušené, prostě záře v úsporném režimu. Vědci k tomu museli vytáhnout data z magnetometru a dvou přístrojů na měření částic a plazmatu. Studie vyšla v žurnálu Nature Communications. A není to jen krása. Tohle poznání pomůže chránit budoucí roboty i lidské posádky před kosmickým počasím. Držte se planety, já se držím dráhy. Mějte se pozemsky.
3: Trpíte depresí? Netrpte.

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální web hostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.
3: Zun Rádio. Rádio.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Důvody pro DAB digitální rádio.

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Powerplay.